0: сьогодні і є частиною програми Erasmus+. Інтеррейл спочатку був одноразовим квитком, а потім став своєрідним символом вступу в доросле життя. Сьогодні його може придбати будь-який житель Європи, незалежно від віку. І вже з ним застрибнути у поїзд і, перетинаючи кордони, дізнаватися, яким є життя Європи не ззовні, а зсередини. Тож беріть свій проїзний і вперед до пригод! Цей подкаст підготовлено Європейським парламентом.
1: Zamislite da uđete u pekarnicu u Parizu i kupite kroasan za euro i pol, zatim kartu za vlak do Brisela za 90 eura kako biste uživali u slavnim dagnjama s pomfritom za 25 eura. I to sve, a da ni jednom niste morali provjeriti tečaj niti razmijeniti novac. Danas je to naša stvarnost. Međutim, prije 30 godina, prelaženje granica država članica podrazumijevalo je razmjenjivanje valuta na svakom koraku i ovisnost o tečajevima koji se stalno mijenjaju. Te nekoć neizbježan dio putovanja Europom zamijenile su prednosti koje je donio euro. Jedinstvena valuta, zahvaljujući kojoj su putovanje, kupovina i plaćanje u 21. državi članici, sada mnogo jednostavniji. U ovoj epizodi podcasta Povijest i činjenice objašnjavamo kako je euro postao temelj europske integracije i što on danas znači za građane i poduzeća. Euro je puno više od valute. Jedan je od najopipljivijih simbola europske integracije i temelj gospodarskog projekta Europske unije. Više od 350 milijuna građana Europe koristi ga svakodnevno. A kako europodručje funkcionira? Kako su države članice uvele euro? Koju je ulogu imao Europski parlament u tom procesu? Ideja o jedinstvenoj valuti začeta je krajem 60. godina 20. stoljeća, no plan za njezino stvaranje iznesen je tek 1992. u ugovoru iz Maastrichta. Tim su ugovorom utvrđeni konvergencijski kriteriji, strogi uvjeti za zemlje koje žele uvesti euro. Riječ je o 4 kriterija: stabilnim cijenama, odgovornoj izradi proračuna, predvidljivim kamatnim stopama i stabilnoj valuti. Ukratko, svaka je zemlja morala dokazati da je njezino gospodarstvo spremno za pridruživanje europodručju. Euro je službeno uveden 1999. ali samo za elektronička plaćanja i financijske transakcije. 3 godine kasnije, 1. siječnja 2002. u opticaj su puštene novčanice i kovanice eura koje su zamijenile nacionalne valute u 12 zemalja. S više od 15 milijardi novčanica i 52 milijarde kovanica eura, bila je to jedna od najvećih zamjena valuta u povijesti. Europodručje danas čini 21 država članica koje su uvele euro kao službenu valutu. 5 država članica još ga nije uvelo, iako su se sve pravno obvezale da će to učiniti nakon što ispune potrebne uvjete. Riječ je o Češkoj, Mađarskoj, Poljskoj, Rumunjskoj i Švedskoj. Danska je iznimka zahvaljujući posebnom sporazumu o izuzeću koji je sklopljen 1992. Zajednička valuta znači zajedničke odgovornosti. Budući da države članice koriste istu valutu, moraju pažljivo koordinirati svoje gospodarske politike kako bi osigurale stabilnost valute i maksimalno iskoristile njezine prednosti. Koordinacija se odvija u okviru euroskupine koju čine ministri financija iz zemalja europodručja. Na sastancima skupine redovito se raspravlja o gospodarskim izazovima, planovima rasta i proračunskim politikama. Prelazak na euro nije podrazumijevao samo tiskanje novih novčanica. Bio je to ogroman pravni i gospodarski projekt. Pravila za neometan prijelaz utvrđena su u 2 ključnim uredbama Unije. Prvom su zaštićene hipoteke, ugovori o radu i štednja, a drugom osigurana transparentna i pravedna konverzija prijašnjih valuta u euro. Ukratko, pravni kontinuitet i gospodarska pravednost zajamčeni su od samog početka. Uvođenjem eura eliminirani su i troškovi koji proizlaze iz deviznog tečaja i nesigurnost za poduzeća koja posluju u cijelom europodručju. Time su prekogranična trgovina, ulaganja i transparentnost cijena postali jednostavniji i predvidljiviji. Europska središnja banka sa sjedištem u Frankfurtu ima ključnu ulogu u funkcioniranju eura. Zajedno s nacionalnim središnjim bankama zemalja europodručja tvori eurosustav. Njezine su glavne zadaće održati stabilnost cijena, razviti monetarnu politiku europodručja i osigurati neometano funkcioniranje financijskog sustava. Njezinom neovisnošću o političkom utjecaju osigurava se vjerodostojnost, koja je jedan od glavnih razloga za veliko povjerenje u euro kako unutar, tako i izvan Europe. Europski parlament od početka ima ključnu ulogu u europodručju. Pomaže u oblikovanju zakona na kojima se euro temelji, nadzire gospodarsko upravljanje i poziva Europsku središnju banku i druge unijine institucije na odgovornost. Također osigurava da se glas građana čuje u raspravama o financijskoj stabilnosti, zaštiti potrošača i gospodarskim reformama. Mnogi su uvjereni da je nakon uvođenja eura sve poskupilo. Točno je da se cijena nekih artikala koje svakodnevno koristimo znatno povećala, ali kad razmotrimo službene podatke o inflaciji za cijelo gospodarstvo, stvarnost je drukčija. Studije neovisnih istraživača pokazuju da je uvođenje eura prouzročilo tek mali, jednokratni rast inflacije, koji se često procjenjuje na samo nekoliko desetina postotnog boda. Drugim riječima, porasle su cijene robe koje se često kupuje, što su građani primijetili. Ali ukupni troškovi života nisu iznenada porasli samo zbog eura. Drugi čimbenici poput rasta plaća, cijena energije i općih gospodarskih uvjeta imali su mnogo veću ulogu u porastu cijena. Euro se, kao i Europa, suočio s brojnim izazovima. Nakon financijske krize 2008. i dužničke krize u europodručju stvoreni su novi instrumenti, kao što je Europski stabilizacijski mehanizam, kako bi se pomoglo u zaštiti europodručja i jačanju njegova financijskog upravljanja. Ta su iskustva pridonijela otpornosti i stabilnosti jedinstvene valute. Iako je euro službena valuta 21 države članice, upotrebljava se i izvan Europske unije. I to u Andori, Crnoj Gori, Monaku, San Marinu, Vatikanu i na Kosovu. To potvrđuje njegovu važnost i izvan Europske unije. U budućnosti će se euro i dalje razvijati. Europska središnja banka namjerava uvesti digitalni euro oko 2029. On nije zamišljen kao zamjena za gotovinu, već kao dodatak kojim bi se euro prilagodio digitalnom dobu. Svi daljnji koraci uključivat će raspravu u kojoj će sudjelovati sve unijine institucije, uključujući Europski parlament, kako bi se osigurala transparentnost, sigurnost i povjerenje. Kao zajednička valuta koja je ujedno i zajednička odgovornost, euro je i dalje u srcu europskog projekta koji se temelji na povjerenju, suradnji i stalnoj težnji da se prilagodi svijetu koji se mijenja. Ovaj podcast omogućio vam je Europski parlament.
2: Poslanci Evropského parlamentu nezasedají jen na plenárních zasedáních, ale i v parlamentních výborech. Těchto výborů je celá řada a každý z nich se specializuje na jednu oblast. Jak ale fungují? Výbor patří k termínům, které se v souvislosti s evropskými institucemi skloňují velmi často. Například v angličtině se výbory navíc mohou snadno splést s Evropskou komisí, protože se jim říká committees a komisi commission. A ve francouzštině jsou výrazy pro výbor a komisi úplně stejné. Panuje tak kolem nich spousta nejasností. V dnešním podcastu si proto na výbory Evropského parlamentu posvítíme a vysvětlíme si, jakou mají úlohu. Parlamentní výbory se pravidelně scházejí v Bruselu. Jejich diskuse jsou veřejné a můžete je sledovat přes internet. Jak ale výbory vznikají?
3: Na začátku každého nového volebního období se poslanci rozhodnou, kdo z nich bude zasedat v jakém výboru. Velikost výborů se značně liší v závislosti na tom, jakou oblast mají na starost. Například dnes, v první polovině 10. volebního období, mají mezi 25 a 90 členy. Jejich politické složení vždy odráží složení parlamentu jako celku. Na první schůzi si nové výbory volí své předsednictvo, které se skládá z předsedy či předsedkyně a až 4 místopředsedů. Výbory mají stejně jako předsedkyně a místopředsedové parlamentu 2,5leté funkční období. Každý výbor má také svůj sekretariát, jehož velikost se odvíjí od velikosti daného výboru. Kolik výborů existuje a jakými oblastmi se zabývají?
2: Stálých výborů je v parlamentu 20 a každý z nich se specializuje na určitou oblast. Máme například výbory pro rozpočet, rybolov, kulturu a vzdělávání, práva žen a rovnost pohlaví a tak dále. Parlament může navíc zřizovat vyšetřovací výbory, které prošetřují nesprávné uplatňování nebo dokonce porušení unijního práva. Když je to potřeba, svolává parlament také zvláštní podvýbory nebo dočasné výbory, které se zabývají konkrétními problémy. V současné době existují 4 podvýbory. Pro lidská práva, bezpečnost a obranu, daňové záležitosti a veřejné zdraví. Každý se skládá ze 30 poslanců. Funkční období zvláštních výborů je 12 měsíců a může být prodlouženo. Příkladem je zvláštní výbor pro pandemii COVID-19. Ten byl zřízen v březnu 2022 původně na jeden rok a poté mu byl mandát prodloužen o další 3 měsíce. Během 15 měsíců své existence uspořádal více než 30 slyšení a seminářů s více než 200 odborníky z Unie i celého světa a 8 evropskými komisaři. Členové výboru prostudovali a vypracovali stovky dokumentů, zadali řadu studií a vyjeli na 6 pracovních cest. Celé toto úsilí pak vyústilo na zasedání v červenci 2023, kdy parlament přijal usnesení s názvem Pandemie COVID-19, získané zkušenosti a doporučení pro budoucnost.
3: Výčet všech činností, které mají parlamentní výbory na starost, je velmi pestrý. Jejich hlavní úlohou je připravovat plenární zasedání, na kterém se schází celý parlament. Parlamentní výbory totiž na základě legislativních návrhů Evropské komise vypracovávají stanoviska pro jiné výbory a především pak zprávy, které parlament na plenárním zasedání projednává. O úloze zpravodaje, který je za tyto zprávy zodpovědný, budeme podrobněji mluvit v jiném díle tohoto podcastu. Parlamentní výbory analyzují návrhy legislativních textů, navrhují v nich změny a jmenují tým, který o nich vyjednává s radou. Pořádají také slyšení s odborníky, aby se mohli rozhodovat co nejinformovaněji. Šéfové výborů se scházejí na tzv. Konferenci předsedů výborů. Ta ze svých členů volí předsedu na dobu 2,5 let. Je to politický orgán, který koordinuje činnost výborů a dohlíží na jejich hladkou spolupráci. Na závěr tedy můžeme shrnout, že každý parlamentní výbor se zabývá konkrétním tématem a jeho členové připravují zprávy pro plenární zasedání.

0: Tento pořad pro vás připravil Evropský parlament. Další podcasty si můžete poslechnout na Europarl Radio, internetovém rádiu Evropského parlamentu.
1: Znečištění ovzduší zaviní v zemích Unie každoročně stovky předčasných úmrtí. Patří k příčinám srdečních chorob, respiračních problémů a dokonce i rakoviny. Některé znečišťující látky poškozují naši DNA. Jiné zase snižují kvalitu vody a půdy a narušují tak ekosystémy. K tomu všemu roste hlavně ve městech také znečištění hlukové. To negativně ovlivňuje nejen náš spánek a úroveň stresu, ale také náš dlouhodobý zdravotní stav. Posloucháte pořad Zvyšujeme laťku za lepší právní předpisy. Zhluboka se nadechněte a pojďte si poslechnout novou epizodu o hluku a znečištění ovzduší, kde se mimo jiné podíváme na to, jak Evropská unie proti dopadům těchto problémů zakročuje.
2: Boj proti znečištění ovzduší a hlukovému znečištění neprobíhá izolovaně. Je součástí širšího politického rámce Evropské unie v oblasti životního prostředí, který je zakotven v unijních smlouvách a má za úkol chránit lidské zdraví, přírodní zdroje a podporovat udržitelný rozvoj. Znečištění ovzduší a hlukové znečištění jsou v této strategii klíčovými oblastmi. Společně s opatřeními proti změně klimatu, biologickou rozmanitostí a přechodem na oběhové hospodářství. Za vším hledejte akční plán pro nulové znečištění. Plán Evropské unie na snížení škodlivého znečištění a vytvoření zdravější a udržitelnější Evropy.
1: Začněme s kvalitou ovzduší. V Evropské unii platí přísná pravidla sepsaná ve směrnici o kvalitě vnějšího ovzduší. Ta stanovují jasné mezní hodnoty znečišťujících látek, například jemných částic, oxidů dusíku nebo ozónu. Směrnice po členských zemích vyžaduje, aby kvalitu ovzduší sledovali, své údaje zveřejňovali a v případě překročení mezních hodnot také zakročili. V roce 2024 prošla tato pravidla revizí. Normy Unie se díky tomu přiblížily nejnovějším doporučením Světové zdravotnické organizace. Revidovaná směrnice především více než o polovinu snižuje roční mezní hodnoty pro jemné částice, jednu z nejnebezpečnějších znečišťujících látek. Unie dále stanovuje národní emisní stropy pro klíčové znečišťující látky a zavádí specifická pravidla pro průmysl, zemědělství i dopravu. Silniční doprava patří dlouhodobě k hlavním zdrojům znečištění ovzduší. V průběhu let proto Unie zpřísnila emisní normy pro osobní i nákladní automobily, autobusy a dodávky. Nyní zahrnují přísnější mezní hodnoty oxidů dusíku a jemných částic a vztahují se na benzínová, naftová, hybridní a dokonce elektrická vozidla. Na silnicích to ovšem nekončí. Unie v rámci své strategie pro boj s klimatickou změnou rovněž podnikla kroky ke snížení emisí z lodní a letecké dopravy, třeba zavedením nových předpisů o udržitelných palivech a ekologické lodní dopravě. Revidovaná směrnice také pomůže snížit emise velkých průmyslových areálů a zemědělských podniků. Všechna nová pravidla vstupují v platnost počátkem roku 2026.
2: Nyní se podíváme na hlukové znečištění. Problém, který je možná méně na očích, ale není o nic méně závažný. Skoro každý pátý Evropan žije svůj život v prostředí natolik hlučném, že ho hlavně kvůli dopravě lze považovat za nebezpečné. Chronický hluk může způsobovat stres, poruchy spánku a kardiovaskulární onemocnění. Ruší také volně žijící zvířata. Směrnice Unie o hluku ve venkovním prostředí z roku 2002 vyžaduje, aby členské země aktivně monitorovaly hladiny hluku a připravovaly akční plány. K určitému pokroku již došlo, ale zatím to nestačí. V rámci akčního plánu pro nulové znečištění chce Unie do roku 2030 snížit počet osob žijících v chronickém hluku způsobeném dopravou o 30%. Pokud se ovšem nezavedou další opatření, stanoveného cíle se nejspíš dosáhnout nepovede. Aby pomohla hlukové znečištění snížit, přijala Unie dále zvláštní mezní hodnoty hluku pro silniční dopravu, železnice, letadla a dokonce i nejrůznější stroje pro venkovní práce.
1: Evropský parlament hraje v zavádění uvedených pravidel klíčovou roli. Pravidelně se zasazuje o přísnější normy pro kvalitu ovzduší, lepší uplatňování aktuálních pravidel a stanovování ambicióznějších cílů. Sehrál také důležitou úlohu v reakci na skandály, například ohledně emisí automobilů firmy Volkswagen, a u aut obecně prosazoval zpřísnění hlukových limitů a jasné značení hlučnosti. Velká část cesty nás teprve čeká. Evropská unie ale ve své snaze snížit hlukové znečištění a znečištění ovzduší nepolevuje. Jasnější nebe, tiší ulice a zdravější život jsou na dohled.
2: Tento podcast vám přináší Europarl Radio, internetové rádio Evropského parlamentu.
3: The European Charlemagne Youth Prize is awarded to youth-run projects that support democracy in Europe and promote cooperation and understanding both in Europe and internationally. It highlights the daily work done by young people to strengthen a shared sense of European identity. Created in 2008, it is an award run jointly by the European Parliament and the foundation of the International Charlemagne Prize of Aachen. Every year, national and European juries select a project from each EU country. National winners are invited to the award ceremony in Aachen, Germany, where the top three projects are announced. On the 12th of May 2023, this year's first place went to Aylem from Belgium, the first ever language app tailored to refugees and asylum seekers. The application uses language to break down intercultural misunderstandings and knowledge gaps between refugees and their host countries, and includes useful phrases, language learning stories and games, as well as ways to connect to other users. The project aims to bring together people from different backgrounds, experiences, and social status. The idea first came to light in 2021 with a core ethos of created by refugees for refugees. Two projects took joint second place, the Mobile Climate Museum from Lithuania and the European Correspondent from the Netherlands. In May 2022, Active Youth, a for-purpose organisation based in Lithuania, set up the Mobile Climate Museum. The aim was to encourage people to adopt a climate-friendly lifestyle. The museum consists of four mobile maritime containers representing four themes: climate change, the EU Green Deal, sustainable farming and healthy food, and practical tips on cutting consumption. The exhibition can also be recreated in other countries. The other second place winner was the European Correspondent, founded in 2022 in the Netherlands. This project brings together more than 140 young journalists from across Europe with the aim of creating Europe-focused journalism. With the help of a team of correspondents, the website and its newsletter cover the whole of Europe and write for a community of citizens who want to look beyond their national borders. This broadcast is brought to you by the European Parliament. You can find out more on its website.
4: 11. července 1995 obsadila vojska Republiky Srbské pod vedením generála Ratka Mladiče východobosenské město Srebrenica, přestože zde předtím jednotky OSN vyhlásily takzvanou bezpečnou zónu. V následujících dnech zde bylo systematicky zavražděno a do masových hrobů pohřbeno přes 8 000 mužů a chlapců muslimského vyznání. V této epizodě podcastu ze série Historie a fakta si připomeneme jednu z nejtragičtějších událostí konce 20. století – Srebrenický masakr. Povíme si o kontextu války v bývalé Jugoslávii a o událostech ve Srebrenici. Dovíte se také, jak je tato drastická událost vnímána a připomínána po celém světě.
0: To, co se stalo ve Srebrenici, má své kořeny v rozpadu Jugoslávie na počátku 90. let 20. století. Jugoslávie byla socialistickou federací, kterou tvořilo 6 republik. Slovinsko, Chorvatsko, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Makedonie a Srbsko. Začala se ale pomalu rozkládat už po smrti dlouholetého vůdce Josipa Broze Tita v roce 1980. Titovi se po léta dařilo držet křehkou rovnováhu mezi různými etnickými skupinami. Po jeho smrti ale začaly sílit nacionalistické nálady a země se politicky rozkolísala. V roce 1991 vyhlásili nezávislost první dva státy, Slovinsko a Chorvatsko. To vyvolalo násilnou reakci ze strany Jugoslávské lidové armády, kterou ovládali převážně Srbové. Konflikt se brzy rozšířil do Bosny a Hercegoviny, která byla ze 6 republik etnicky nejrozmanitější. V těsné blízkosti zde žili bosenští muslimové, Chorvati a Srbové. Vyhlášení nezávislosti Bosny a Hercegoviny v roce 1992 roznítilo brutální a nepřehlednou válku, v níž vznikla řada frakcí. Bosenští Srbové, kteří měli podporu srbské vlády a jugoslávské lidové armády, usilovali o vytvoření Velkého Srbska. V oblastech pod svou kontrolou začali provádět etnické čistky a vyvražďovat či deportovat obyvatele nesrbského původu.
4: Srebrenica, město ve východní Bosně, se stalo symbolem válečných zvěrstev. Organizace spojených národů zde v roce 1993 vyhlásila takzvanou bezpečnou oblast, kde se neměly odehrávat žádné ozbrojené útoky a nepřátelské akce. Navzdory tomu bosensko-srbská armáda enklávu obklíčila a odřízla jí přístup k dodávkám potravin, zdravotnického vybavení a humanitární pomoci. V červenci 1995 dosáhla situace ve Srebrenici bodu zlomu. Město bylo plné tisíců bosenských uprchlíků, kteří se stáhli z okolních oblastí. Byli bezbranní a sužoval je závažný nedostatek základních potřeb. 11. července 1995 bosensko-srbská armáda pod velením generála Ratka Mladiče Srebrenici obsadila. Nizozemský mírový prapor OSN, který byl v nedalekých Potočarech, nebyl schopen převzetí moci zabránit. Následoval systematický masakr bosenských mužů a chlapců, zatímco ženy, děti a starší osoby byly z oblasti násilně deportovány. V dalších dnech bylo ve Srebrenici a jejím okolí popraveno přibližně 8 000 Bosňáků, převážně mužů a chlapců. Jejich těla pohřbili v masových hrobech. Mnohá z nich později exhumovali a znovu pohřbili jinde, ve snaze zamaskovat důkazy o masakru. Tisíce žen, dětí a starých lidí násilím deportovali. Na 20 až 50 tisíc žen a dívek znásilnili.

Rovnost žen a mužů byla od samého počátku jedním z principů Evropské unie. V průběhu desetiletí Unie přijala mnohé předpisy zakotvující rovnost žen a mužů v zaměstnání a v otázce rodičovské dovolené a také boj proti genderově podmíněnému násilí. Stále ještě ale není vyhráno. Ženy pořád berou za stejnou práci o 15% nižší plat než muži. Stále jich není dost ve vedoucích funkcích. A příliš mnoho se jich stále setkává s genderově podmíněným násilím. Evropský parlament hrál při utváření unijní agendy v oblasti rovnosti žen a mužů v posledních letech ústřední úlohu. Jeden z přelomových kroků byl učiněn v roce 2023. Kdy Unie přijala závazná pravidla transparentnosti odměňování. Poprvé v dějinách musí firmy prokazovat, že jsou muži a ženy za stejnou práci placeni stejně. Parlament rovněž stojí v čele, pokud jde o boj proti genderově podmíněnému násilí. Po letech výzev ze strany europoslanců se Evropská unie připojila k Istanbulské úmluvě, která je přelomovým dokumentem o ukončení násilí páchaného na ženách a domácího násilí. Vstoupila v platnost v roce 2014 a od 1. října 2023 k ní Evropská unie přistoupila jako celek, ačkoliv ji několik členských zemí individuálně neratifikovalo. A v roce 2024 učinili europoslanci historický krok. Podpořili vůbec první právní předpis EU, zaměřený konkrétně na násilí páchané na ženách a domácí násilí. To je důležitý posun. Nedávno, konkrétně v listopadu 2025, poslanci vyslali jasný signál Evropské komisi. Je na čase vypracovat nový ambiciózní plán rovnosti žen a mužů na období 2026 až 2030. Vyzvali ji, aby připravila přísnější opatření proti genderově podmíněnému násilí, podporující lepší přístup žen ke zdravotní péči a skutečný pokrok při odstraňování rozdílů v odměňování. A důrazně upozornili na to, že práva žen musí být chráněna, i když některé země proti rovnosti bojují. Evropský parlament též soustavně usiluje o větší zastoupení žen v politice. V roce 1979, kdy se konaly první přímé volby do Evropského parlamentu, byla předsedkyní zvolena Simone Veilová. V té době ženy v europarlamentu zastávaly pouze 16% poslaneckých míst. Dnes už je to téměř 40%, což z něj činí jeden z nejvíce genderově vyvážených parlamentů na světě. Každý rok kolem 8. března Evropský parlament pořádá zvláštní rozpravy a akce. Na nichž znovu potvrzuje, že rovnost žen a mužů je pro něj stále aktuální a hodlá se o ní dál zasazovat. Mezinárodní den žen není pouhým datem v kalendáři. Jedná se o výzvu k akcím, které rovnost žen a mužů skutečně podpoří. Po více než 100 letech boj za práva žen stále probíhá a Unie v něm hraje zásadní roli. Protože pokrok se neděje sám od sebe. Vyžaduje lidi a vyžaduje činy. Tento podcast pro vás připravil Evropský parlament.

0: Gremien im Parlament, etwa über die Präsidentin, das Präsidium und die Quästorinnen und Quästoren, erfahren Sie in den übrigen Folgen unserer Podcast-Reihe Fachwörterwirrwarr.
1: Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert vom Europäischen Parlament. Noch mehr Podcasts bietet Ihnen Europal Radio, das Internetradio des Parlaments.
2: Immagina din situazzjoni. U dime għandek ġimgħa impenjattiva. Għandek kollox organizzat. X'se tiekol, kemm se tonfoq, u x'trajtu kollha affarijiet essenzjali kollha. Insomma, kważi kollha. Hemm xi ħaġa li ħarġitlek minn moħħok. Il-prodotti mestruali. Ma taddix mingħajrhom. U ħafna drabi la jkunu irħas u lanqas faċli biex issibhom. Madwar l-Ewropa, kull xahar miljuni ta' nisa, tfajliet u persuni li jkollhom il-mestruazzjoni isibu ruħhom f'sitwazzjoni diffiċli meta jiġu biex jixtru dawn il-prodotti. Meta nitkellmu dwar il-faqar mestruali, inkunu qed infissru li persuna ma jkollix biżejjed aċċess għall-prodotti u l-faċilitajiet tal-iġjene mestruali. Għalkemm tinstema bħala problema personali, fil-verità din hija kwistjoni aktar komplessa. Qed tisma' naħdmu aktar għal-leġiżlazzjoni aħjar. F'dan l-episodju se nsiru nafu x'qed tagħmel l-Unjoni Ewropea biex tiġġieled kontra l-faqar mestruali.
3: Il-faqar relatat mal-mestruazzjoni jew mal-period ifisser in-nuqqas ta' aċċess għall-protezzjoni mestruali sikura u affordabbli, għall-faċilitajiet tal-iġjene u għall-informazzjoni dwar is-suġġett. Għalkemm spiss tingħata l-ġenb hija kwistjoni serja u fl-Unjoni Ewropea taffetwa madwar waħda minn kull 10 persuni li jkollhom il-mestruazzjoni. Taffetwa b'mod partikolari lin-nisa u t-tfajliet f'unitajiet domestiċi b'introjtu baxx, lill-persuni mingħajr dar, lir-refuġġati u lill-persuni b'diżabilità. Taffetwa wkoll lill-persuni transġeneru, mhux binarji u intersessuali li jkollhom il-mestruazzjoni. Is-sitwazzjoni kienet saħansitra qar waqt il-pandemija tal-COVID-19. Il-lockdowns u restrizzjonijiet fuq il-moviment fixklu l-ktajjen tal-provista, u b'hekk il-prodotti mestruali saru aktar skarsi f'xi żoni. Aspett tal-faqar mestruali li spiss jiġi injorat huwa l-impatt ambjentali tiegħu. Il-biċċa l-kbira tal-pads sanitarji huma magħmulin minn 90% plastik li jfisser li jistgħu jieħdu minn 500 sa 800 sena biex jiddekomponu. It-tampuni ħafna drabi jkollhom applikaturi tal-plastik u ġilli jiġu f'imballaġġ tal-plastik individwali. Din il-produzzjoni kollha tal-plastik u rimi bl-addoċċ ta' prodotti mestruali konvenzjonali u li jintużaw darba biss qed jikkawżaw tniġġis u jimlew il-landfills.
2: Kwistjoni importanti oħra relatata mal-faqar mestruali hija t-tassazzjoni. Fl-Unjoni Ewropea m'hemmx rata uniformi tal-VAT għall-prodotti mestruali. Ħafna pajjiżi jintaxxaw dawn il-prodotti u jqishom bħala oġġetti ta' lussu aktar milli oġġetti essenzjali tas-saħħa. Din it-taxxa hi magħrufa bħala t-taxxa fuq it-tampuni. Immaġina li int studenta u qiegħda ssegwi l-kors tiegħek fl-Irlanda. F'dan il-każ ma tħallas VAT fuq il-prodotti mestruali, iżda kieku kellek tmur l-Ungerija biex issegwi kors ieħor, ikollok tħallas ir-rata standard sħiħa tal-VAT ta' 27% fuq l-istess prodotti. Minħabba din l-ispiża żejda, taf tħossok anqas sigura u aktar anzjuża. Jaf saħansitra jkollok tagħżel bejn ħaġa oħra, jew li tixtri neċessitajiet bħall-ikel jew inkella l-prodotti tal-iġjene mestruali.
3: Fl-2022 l-Unjoni Ewropea emandat id-direttiva tal-VAT biex tippermetti lill-istati membri japplikaw rati mnaqsa jew żero tal-VAT għall-prodotti tal-iġjene mestruali. Qabel din ir-riforma, ir-rata minima tal-VAT fuq dawn il-prodotti kienet ta' 5%. Din ir-riforma permettiet lill-gvernijiet nazzjonali biex jerġgħu jikklassifikaw il-prodotti tal-iġjene mestruali. Din id-darba bħala oġġetti essenzjali aktar milli oġġetti lussużi. Għalkemm id-direttiva tal-VAT tal-Unjoni Ewropea issa tippermetti rati żero għall-prodotti mestruali, ma tirrekjedix li l-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea japplikawhom, għalhekk f'ħafna pajjiżi mhux qed isir biżejjed biex inaqsu l-ispiża tal-prodotti mestruali. U dan għadu ostaklu mill-akbar għall-persuni l-aktar vulnerabbli.
2: Għalkemm il-faqar mestruali mhuwiex priorità espliċita fil-programmi ta' finanzjament tal-Unjoni Ewropea, xi fondi jappoġġjaw indirettament inizjattivi relatati. Il-programm Erasmus Plus, per eżempju, Iffinanzja proġetti fostom il-proġett Empowerment through Menstrual Health Education, jew aħjar l-emanċipazzjoni permezz tal-edukazzjoni dwar is-saħħa mestruali. Dan il-proġett jinvolvi organizzazzjonijiet mill-Litwanja, mill-Polonja u minn Spanja. Laqnew lieni tiegħu u li jaqsam l-esperjenzi u l-metodi ta' ħidma maż-żgħażagħ f'riskju ta' esklużjoni jew b'diżabbiltà. Il-proġett jiffoka wkoll fuq il-fehim tal-esklużjoni relatata mal-mestruazzjoni, il-promozzjoni tas-saħħa ġinekoloġika u l-iżvilupp ta' kampanji soċjali effettivi. Programmi bħal dawn għandhom impatt reali u prattiku, iżda jibqgħu inizjattivi iżolati u mhumiex parti minn skema speċifika Ewropea kontra l-faqar mestruali.
3: Il-Parlament Ewropew huwa attiv ħafna dwar is-suġġett, jirrikonoxxi l-faqar mestruali bħal ostaklu għall-ugwaljanza bejn il-ġeneri u l-parteċipazzjoni sħiħa fil-ħajja soċjali u ekonomika. Fir-riżoluzzjoni tal-2021, il-pożizzjoni tal-Parlament kienet ċara. L-ewwel nett ħeġġeġ lill-istati membri jindirizzaw il-faqar mestruali billi jiżguraw li l-prodotti mestruali jkunu disponibbli bl-aħlas għal kull min għandu bżonnhom. Barra minn hekk, il-Parlament ikkritika it-taxxa fuq it-tampuni u ħeġġeġ lill-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea inaqsu jew jeliminaw il-VAT fuq prodotti mestruali skont id-direttiva tal-Unjoni Ewropea dwar il-VAT. Il-Parlament Ewropew iddiskuta wkoll il-faqar mestruali matul is-sessjoni plenarja ta' frar 2026. Meta adotta r-rapport tiegħu dwar l-iżvilupp ta' strateġija ġdida tal-Unjoni Ewropea kontra l-faqar. Kif propost mill-Kumitat tad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn il-ġeneri tal-Parlament, it-test jirreferi għall-faqar mestruali. L-adozzjoni ta' dan id-dokument huwa pass ieħor il-qudiem fil-ġlieda qusa tal-Unjoni Ewropea kontra l-faqar u l-esklużjoni soċjali u tirrikonoxxi l-aċċess għall-prodotti u l-faċilitajiet tal-iġene mestruali bħala parti minn din il-ġlieda.
2: Il-faqar mestruali mhuwiex biss problema personali, hija kwistjoni li tirrigwarda l-ugwaljanza bejn il-ġeneri, is-saħħa u d-dinjità. Meta persuna tfalli l-iskola jew ma tmux ix-xogħol minħabba li ma tkunx tista' tiġġestixxi l-mestruazzjoni tagħha, kulħadd ikun qed jitlef. Il-Parlament Ewropew poġġa din il-kwistjoni fuq l-aġenda politika tiegħu. Iżda biex is-sitwazzjoni tinbidel, hemm bżonn ta' azzjoni fil-livell tal-Unjoni Ewropea, nazzjonali u lokali. Dan il-podcast qed jitwassallek mill-Parlament Ewropew.
4: Na začátku října zveřejnil Evropský parlament výsledky prvního eurobarometru od červnových evropských voleb. Zjistilo se, že evropským občanům dělají starosti životní náklady a hospodářská situace. V této sérii podcastů s názvem Evropa a já se na povolební eurobarometr 2024 podíváme podrobněji. Rostoucí ceny, životní náklady a ekonomická situace. To jsou hlavní důvody, které letos v červnu přivedly více než 40% občanů k evropským volbám. Třetina voličů uvedla, že je k účasti ve volbách přiměla mezinárodní situace. Podobný podíl voličů zmínil v této souvislosti obranu demokracie a právního státu. Na pátém místě nejčastěji zmiňovaných oblastí se sešly migrace, životní prostředí a změna klimatu a nakonec obrana a bezpečnost Unie. Dvě třetiny respondentů vnímají budoucnost Unie optimisticky. Na členství v Evropské unii se pohlíží veskrze pozitivně. 7 z 10 dotázaných se totiž domnívá, že členství v Unii je pro jejich zemi výhodné. Celkově uvádějí občané 4 hlavní důvody, proč považují členství v Unii za přínosné jejich zemi. Jako hlavní důvod zmiňují silnější spolupráci mezi členskými zeměmi. Druhý nejčastěji uváděný důvod je, že Unie pomáhá chránit mír a posilovat bezpečnost. Třetím nejoblíbenějším důvodem je to, že Unie přispívá k hospodářskému růstu. Na čtvrtém místě pak respondenti uvedli vytváření pracovních příležitostí. Důvěra v evropskou parlamentní demokracii zůstala mimořádně vysoká. 42% dotázaných občanů o Evropském parlamentu smýšlí kladně, což je nejvyšší výsledek v historii. Výzkum též ukazuje, že se hlasování v evropských volbách stalo pro mnoho občanů demokratickým zvykem. Na otázku, proč hlasovali, téměř polovina voličů odpověděla, že chodí volit vždy. 40% dotázaných uvedlo, že to považují za svou občanskou povinnost. Průzkum pro Evropský parlament provedla v červnu a červenci 2024 agentura Verian. Zúčastnilo se ho více než 26 000 respondentů ze 27 států Unie. Tento podcast pro vás připravil Evropský parlament. Další podcasty si můžete poslechnout na Europarl Radio, internetovém rádiu Evropského parlamentu.